vyskočilo žil do ohně. Vyšel jsem ven na ulici, mým městě na rohu, hrali je moje tracks. Spadl na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak předtím, já jsem znovu zrozený.